Radio B.

0: pohodovánoční hudba na Rádiu B.
1: Denna rajo jam chamme. Di thastom pikanga yot patsoret.

I'm used to it by now. Just breathe.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Last night a DJ saved my life from a broken heart. Let me see.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Ministr zahraničních věcí a předseda strany motoristé sobě Petr Matinka vyjádřil názor, že vláda by neměla stavět vlastního prezidentského kandidáta do voleb v roce 2025. Zdůraznil, že prezident by měl pocházet z občanské společnosti bez vládní podpory, aby se předešlo politické polarizaci. Současného prezidenta Petra Pavla považuje za kandidáta opozice. Do Česka přichází vrchol přílivu extrémně horkého vzduchu, kdy teploty mohou dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Tento víkend se očekává ochlazení s srážkami a bouřkami, ale úleva bude jen krátkodobá. Hned na začátku příštího týdne se extrémní vedra opět vrátí. Pražané mají k dispozici inovativní interaktivní mapu, která pomáhá najít oázy chladu. Ta ukáže nejbližší pítka, mlžítka či fontány, ideální pro únik před vedrem. Městská správa aktivně připomíná tento nástroj během horkých letních dnů. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO odmítl návrh na zrušení 9. tříd základních škol, který prezentoval Tomio Okamura z SPD s návrhem úspory 50 miliard korun ročně. Plaga to považuje za nereálné a označil uvedenou částku za house numero. Návrh vyvolal debatu v polovině července, kdy se Okamura snažil přesvědčit veřejnost o jeho smysluplnosti. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Jo, krásný dobrý den, dámy a pánové, je to tady. Ladíte Bčko a od mikrofonu se hlásí bílý muž s černým srdcem. Wow, je to tak. Black Eye Top. Já jsem MC Marky a mám pro vás prima papáníčko. Vzal jsem černý hrnec a nakopal jsem to těma nejlepšíma ingrediencema. Funky, soul, jazz, rock and roll. Budeme rapovat, budeme stepovat, budeme rytmus milovat. A hlavně budeme tančit. No tak pojďme na to.

Jednou za 14 dní živá show, a to ve středu večer, pak v pravidelných opakování. Mě to baví. Bavíte ve mně vy. Celý svět mě baví, protože je pěkně barevnej.

Funk Soul Brada. Oh yes! Posloucháte nejlepší show na celém světě. Takový je Black Eintopf. A já jsem dostatečně šílený. To mě nezná, to mě brzo pozná. Tak co? Chci zakřičet? Are you ready? Já teda rozhodně jo. The Funk Soul Brada. The Funk Soul Brada. No a jako první věcičku jsem si pro vás připravil Windbreaker. Wow, wow, bude to tu pěkně foukat. No tak pojďte, dáme to na 100%. Co vy na to? Jako vždycky, vytáhneme reprovedny, posolíme to, až sousedí vědí, zač je toho loket. Hit me, buďte funky.

Je v autě, pěkně to voslte, takže ať do ní 120 nebo Lambo, na řadě Los Mambo Jumbo. Oh, začni trsat, nebuď flink, já ti pouštím do hlavy Prima Swing, takže jo, pojďte, Los

Jo, lidičky, posloucháte dvojhodinový nářez černý muziky. Jo, kluci ani holky se tady flákat nebudou. Tleskám tady na druhou a říkám, jo, zazní rap, jazz, taky blues, rock and roll a single Gallons of the Blues, partičky The Royal Flush. Tak se mi zdá, že přichází Mr. Rock and Roll, Forever Baby, DJ Hrejmy, posloucháte Radio B.

Rock and roll, který se přerodil z Red and Blue a pokračoval do Rockabilly Music. Rock and roll, hit it! Nebudeš se divit, když naštíví tě spirit, duch 90. let, chutná jako knedlíček, prima repíček, přichází partička, Duck E, Fresh E, Crew, páni, vybírám se skvělý soundtrack Ghostbusters 2, takže když se vám něco zjeví, who you gonna call? No jasně, krotitele duchů přímo z New York City, haha, jedeme na to!

Fashion Crew. Wow, tomu říkám dobrá záležitost. Rádio B všichni ladí, protože jsou mladí, jim nevadí, že když občas to neladí. Další track nebude tu klid. New Jazz, další pecka Mother Earth. Bad as sweet, no jo, takže teď zase budeme trošičku za intelektuály, no proč ne, přesně takovýhle pořad náš je, každý ať si vybere prostě to svoje, ať je to funky, soul, jazz, nebo rock and roll, odmaklu své hlásí MC Marky, ten co má rád pivopárky a strašně rád tancuje, no takže pojďme na to, pojďme trochu jazzovat, pojďme se trochu bavit a hlavně nepřestávejme tančit, v rytmu jančit.

Wow, tak co, kluci, holky, trsáte? Poslouchá nás celá planeta, co jmenuje se Areta, ať si bílej, žlutej nebo černej. Black Eintopfu, zůstaň kámo věrnej. Buď si jistý, že jsem jetej, jsem prostě šílenec MC Márky a tohle to je skvělej pořád. Mám tady černý hrnec a mám v něm hodně barený muziky a dáme si trošičku 90. Co je na to? CNC Music Factory, bang the beat, beat, či nebeat, já rozhodně říkám beat, tak jo. Je to na 100% jako vždycky, chutná vám to, servíruj další porci, hit me!

Oh yeah. Slunce svítí, lidé se kroutí, nenormálové ty se hroutí. Oh no trouble, žádný trampoty, vytahuj barevný brejle, čepice i kaloty. Jsem totiž funky man, hoho. A my máme pravý jazz, jam, jimmy check. Servíruj domácí chlebíček a opravdu je to jam nebo paštička. CNC Music, to byla ale dobrá partička. Pokračujeme dál a už jsme v 80. letech. To znamená, že si dáme nějakou pecku od stylu zvaného New Jack Swing. Gotta be a leader, wow, partička říkají this guy. Takže jo, to je teda ráj, pokračujeme stále dál. Posloucháte Radio B a posloucháte Black Eintopf. Já jsem bílý muž s černým srdcem. Ladies and gentlemen, jedeme dál, 80. léta, takže to dáváme dál. Postupujeme postupně dekádama. Takže jo, pěkně si to užijte. Pojďme na to, New Jack Swing.

New Jack Swing! New Jack Swing! Come on, come on, New Jack Swing! Come on, come on, New Jack Swing! Yo, yo, New Jack Swing! Come on, New Jack Swing! Oho! Co tomu říkáte? 80. léta na Radio B. Pošlu vám hudbu do mozku, udělá z vás trosku, josku, no jasně, improvement, conquest, body movement, pokračujeme dál. To znamená, že si dáme zase první polovinu 80. let a to už nám začne zapáchat trošičku funky music. I když si se trochu disco, ale i to patří do našeho programu. No jasně, pořádný hrneček a já jsem MC Mareček. Uhuhu, funky, funky. Jedeme dál, dámy a pánové. Světelná podlaha. A za chvíli nás čekají hranatý káry od Máry. Go, go, go, go. První 30 minut za náma a já doufám, že vás to baví.

Clap your hands, everybody. Everybody, clap your hands. Oh, clap your hands, everybody. Everybody, clap your hands. No jo, tak to se mi tu rýmuje. V křesle koženém libuje. Ten, kdo rytmus miluje, nelituje, že je tady s námi. Páni, dámy, jsme tu s vámi na Radio B. Groomy, groomy, mass production. Přesně tenhle ten single jsem si tady dal. To znamená, že jednou nohou v osmdesátkách, ale už jsou tady pomalu sedmdesátky. Prima hrátky a s nima afra na hlavách a hranatý hlavy. Oh, zažijeme salvy. Černej vinyl se pěkně točí a to mě baví.

pa. No, pěkně to šlape, pěkně to duní, ti chlapci, co umí. Zdravím všechny kamarády, zdravím všechny bratry, rozdudíme Krkonoše, Šumovu i Tatry. Dáme nudě adio, poslouchejte naše rádio. Tak teď jsem hack, na řadě je další track. Zjevil jsem ve studiu rapper Tupac. Hej, co tady, kámo, chceš? Cože, další funky, kámo, není to vůbec žádný problém. Jedeme čistý 70. léta, přichází bandička, která si říká Star Card. Wow, pěkně to šlape. Hranatý káry, posílám houdovo od MC Homary do celého světa, tak

tak musíte uznat, že tahle ta pecka je vážně rázná. Máš ve mě za blázna? No jasně, kámo. Vyčisti se ale před svým prahem a vem rovnou tébych, protože na řadě je tady Henrik Devich. Kámo, tak se mi zdá, že přímo z USA přicházíme do Evropy, a to přímo do Polské lidové republiky. Ano, ano, slyšíte dobře. A teď si pochutná, kde jaký jazyček. No, přichází totiž bezva jazzíček nebo jazz rock. Nechám to na vás, pan Devich.

Wow, no lidičky, tak co tomu říkáte? Tak tohle to bylo jednou nohou v 70 a už se nám tam pomalu vtírá tak trošičku rock and roll music. Paří Brno, Paří Mnichov a město Dessau v Německu. Dessau, protože pouštím funky Nassau a zdá se, že už se nám tady trošičku vtírá 60. To mám, když to bublá, huha, hurá.

Funky, hi, tak už si tady jedeme 60. léta, tohle pecka, to byl Slam, Hit Me, přichází Martha Whitney, že je bílá podle jména, neznamená, že je líná, a že já prej mluvím jako buzik, já se říkám MC Mark, co má rád black music, pojedeme tedy dál, jo, co vy na to, Martha Whitney, 60. léta, mám to rád, oh, jedem, oh, jo.

0: Black na Proud!
1: Wow, wow, wow, tomu říkám 60. leto jako vytištěný. Dámy a pánové, pokračujeme dál. Afra na hlavě, velký brejle a kalhoty do zvonu. Džiny značky Levis, teď přichází Betty Davis. It's my life! Takže jdeme stále, co to je? Je to zase funky nebo soul? Jsou to 60. Prima hrátky!

se smát. Budeme si dobrou hudbu hrát, ve větru si jen tak vlát. A líčky, já vám něco povím, mám vás rád. A pouští vám stále dobrou muziku, takže ještě další 60. záležitost. I feel an arch. Hit me! Zůstaňte černý, i když jste bílý.

Everybody roll, roll, roll everybody. Hej kámo, mám tady bit, mám tady basu a mám tady dost kytár. Tak tohle to byl skvělý single Go Go Sitar. Střílím pecky jako říčné hry. Přichází Mr. Rock'n'Roll Chucky Berry a jeho skvělá pecka I want to be your driver. Jakože bych chtěl být tvůj řidič. Oh, oh, oh.

down. I want to be your driver. Tak co, holky a kluci, přichází slečna Lucy. Lucy je ta, co se ráda napije, ale rozdou dobrou náladu nezabije. Stále jen Mr. Rock'n'Roll.

0: No, wow, wow, Miss Lucy, big old darling.
1: Hej, mami, za tuhletu hudbu jsem ti vděčný, protože rock and roll, ten je tady věčný. Přichází Joe Houston, další pecička. Ovšem pozor, jednou nohou opět swingový muzice. To znamená, že se postuneme se opět dál. Je to swing nebo rhythm and blues, je to Eindhoven.

Wow, wow, dámy a pánové, máme tady 20. minutu druhé poloviny našeho programu Black Eye Top, klepy ty klap, tak my chceme rock, rock, rock, rock and roll, to je teda goal, posíláme to dál, z rock and roll, rhythm and blue nebo boogie boogie nás čeká další dekádička, a bych ti neping, posílám ti prima swing, takže se posouváme přímo do 30. let.

Tak, wow, wow, wow, jsem jak rozjetej vláček, nebo jako ptáček, přichází Bobby Bird. Dámy a pánové, jestli jsme si dali swingovou hudbu, tak teď si dáme trošičku jazzíček. Co by na to? Each time I think of you, každou chvíli na tebe myslím. Pádi, tady je někdo zamilovaný. Láska,

Parabává, jo, tak takovýhle je přesně náš pořád, dámy a pánové, máme tady 30. minutu druhé polovy našeho programu a můžu říct, že hraju černý a hraju cool, nejsem žádný vůl, co hraje tak něco jako něco na půl, veme na to hůl a říkám yes, a je jazz, dámy a pánové, ovšem přidáme trošičku beatu, co vy na to, čekají nás tady partička, říkají si Gangstar a vybírám opět další filmovou záležitost, Jazz Think. Ovšem z filmu Mo Better Blues, tak si to pojďme užít, otočte čepici, čapněte nějakou slepici a pojďte tančit, budeme rapovat, stepovat, protože takovej byl hip-hop 90. let, pojďme na to, musical jazz.

Oh, jazz thing, mo better blues. No jasně, za mikrofonem skvělej guru a za kolama DJ Premo. Jo, dámy a pánové, pokračujeme dál, protože I'm top se pomalu, ale jistě krátí. Jedeme dál, přichází, další záležitost. Rob Bass, který přednedávnem zesnul. Zdá se, že si dneska hrajeme samý mrtvoli. Je to tak, ale prostě tady zůstává a žijou. A dokama tady bude slunce a MC Marky, tak se tahle ta hudba bude hrát. No, tak pojďme na to. Hit me, starý dobrý rapovej flak.

Bab, dámy a pánové, stále to jede, hraju pro všechny šílence a janky, buďte happy, buďte funky, pozdravujte Vlaďky, Dominiky, Hanky, z práce moje kámoše, co rádi baští langoše, Prima Rímek, MC Mark, to je ale týpek a já vám pouštím dál, dál nedávám pokoj, ha, opět funky, new master of sounds, máme tady posledních 20 minut, tak to ještě pořádně osolte normax.

Paparapa, tančím, skáču, kroutím bokama, krkem, ušima, bokama, ať že dostanu rozum, kdy přijde tenhle ten posun, kámo, já ti říkám, to už budu 3 hodiny studené, ale furt budu klepat v rytmu funku, jedeme stále dál, Blackfoot, Blackfoot, jo, jo, jo, je to good.

A další track je paní Marta Ren, je to jako sen, vytáhnu tě ven, nebudeš už doma hnít, roztančíme spolu celou street, ulice, beaty do tvý palice, po na báječku je tradice, no tak pojďme na to, protože ten čas je opravdu neúprosnej a Marta je prostě boží, přišla vám to říct a bude vám tady zpívat. Marti, Marti, se mi to líbí. Jsem bílý muž s černým srdcem a doufám, že vy taky. Buďte nám věrní, pište a posílejte do celého světa.

0: I'll give it to you.
1: Tak jo, a máme tady poslední čas. Black Eyed Top 4 byla ve dne v noci. Chvalte Hospodina, kterého miluje VIP Spodina. A my si dáme styl, který přesně o tom je. Přichází Jackson Sisters, a to znamená co? No jasně, že poslední čas patří těm nahoru. No jasně, to gospel. Hallelujah!

očistěte duši, tančete, křičte, chválte pána. Z večera, poledne nebo z rána, dámy a pánové, tohle to je radost, čistá radost, tohle to je gospel music na Radio V a Jackson Sisters. A my máme poslední 7 minut. A co si dáme ještě? Něco podobného? No jasně, protože tohle to patří do našeho programu. Takže glory, glory, aleluja, and yes, and indeed. Oh, oh, oh. Jedeme dál, jedeme stále v gospelu. Takže jo, ať je kostel a Radio B.

Neskutečný, neskutečný, gloria, aleluja. Na Plíbecky jedeme. Dámy a pánové, chtěl jsem moc poděkovat, že jste to tady dneska se mnou vydrželi. Hráli jsme funky, soul, jazz, rock and roll, rapovali jsme, stepovali jsme, vzali jsme to pěkně z ostra. Já vám moc děkuju, příště nashledanou, anebo v pravidelných opakování. Klidně mi napište, že jsem blázen, protože mě to baví, bavíte mě, my a tohle to skvělý rádio. Díky a hezký dobrý den, krásný večer, nebo krásné dobré ráno, Radio Black B, přesně tak, Black B, kdo to ví? Čau, já jsem MC Marky, ahoj.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ministr zahraničních věcí a předseda strany motoristé sobě Petr Matinka vyjádřil názor, že vláda by neměla stavět vlastního prezidentského kandidáta do voleb v roce 2025. Zdůraznil, že prezident by měl pocházet z občanské společnosti bez vládní podpory, aby se předešlo politické polarizaci. Současného prezidenta Petra Pavla považuje za kandidáta opozice. Do Česka přichází vrchol přílivu extrémně horkého vzduchu, kdy teploty mohou dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Tento víkend se očekává ochlazení s srážkami a bouřkami, ale úleva bude jen krátkodobá. Hned na začátku příštího týdne se extrémní vedra opět vrátí. Pražané mají k dispozici inovativní interaktivní mapu, která pomáhá najít oázy chladu. Ta ukáže nejbližší pítka, mlžítka či fontány, ideální pro únik před vedrem. Městská správa aktivně připomíná tento nástroj během horkých letních dnů. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO odmítl návrh na zrušení devátých tříd základních škol, který prezentoval Tomio Okamura z SPD s návrhem úspory 50 miliard korun ročně. Plaga to považuje za nereálné a označil uvedenou částku za house numero. Návrh vyvolal debatu v polovině července, kdy se Okamura snažil přesvědčit veřejnost o jeho smysluplnosti. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Hoď se do klidu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Ellisonovi, včetně Larryho Ellisona z Oracle a jeho syna Davida, mohou čelit obrovským finančním ztrátám až do výše téměř 10 miliard dolarů, pokud jejich nákup Warner Bros. Discovery nedopadne. Tento obchod je ohrožen právními výzvami, které přicházejí z různých stran, včetně několika státních generálních prokurátorů a odborů. Warner Bros. Discovery je významná mediální společnost, která vlastní entity jako HBO Max, CNN a tradiční hollywoodské studio Warner Bros. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Leave your cares behind. S náma. S náma. Teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Hradec Králové se připravuje na významný večer, kdy budou hostit Tromsø s ambicí spečetit cenný postup. Poté, co v Norsku zvítězili 1-0. V 19:00 začíná zápas, který může potvrdit skvělý začátek jejich sezóny. Na druhé straně má Jablonec nelehkou úlohu, kdy musí otočit nepříznivý výsledek 2-3 proti Varaždínu, aby se udržel ve hře. Ženská hokejová reprezentace zahájila pod vedením nového trenéra Briana Idalského premiérovou přípravu na letním kempu v Chomutově, kam pozval téměř 50 hráček. Američan, 55-letý trenér, zavádí nové metody a podle všeho se hráčkám začínají zamlouvat. Zdá se, že tým je nyní ve správných rukách a fanoušci se mohou těšit na velmi zajímavou sezónu. Filip Chlapík, útočník Sparty a kapitán hokejového týmu, zůstává věrný svému snu i přes zájem z NHL. Tento 29-letý hráč se rozhodl nadále bojovat za Spartu v české extralize. Jeho účast na únorových olympijských hrách v Miláně přinesla spekulace o možném odchodu, nicméně Chlapík zůstává v Česku. Trenér Hradce Králové David Horejš se připravuje na největší zápas kariéry proti Tromsø v evropské lize. Po úvodní výhře 1-0 věří ve velký úspěch, ale tlak si nepřipouští ani na chvíli. Už se spekuluje, jestli stoper Tomáš Petrášek bude hrát, ale Horejš zůstává tajemný jako popeláři na zelený čtvrtek. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím posluchače ze světa technologií. Čínský startup AhedForm představil humanoidní robotickou hlavu, která svým až děsivě realistickým vzhledem vzbuzuje v mnohých lidech nejistotu, přičemž cena této inovace se pohybuje kolem 150 tisíc dolarů. Ačkoliv je robotický pokrok fascinující, zůstává otázkou, jaké emocionální reakce tento trend v lidech vyvolá. Mějte se krásně, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

nejnovější z dnešní doby. V pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ministr zahraničních věcí a předseda strany motoristé sobě Petr Mačinka vyjádřil názor, že vláda by neměla stavět vlastního prezidentského kandidáta do voleb v roce 2025. Zdůraznil, že prezident by měl pocházet z občanské společnosti bez vládní podpory, aby se předešlo politické polarizaci. Současného prezidenta Petra Pavla považuje za kandidáta opozice. Do Česka přichází vrchol přílivu extrémně horkého vzduchu, kdy teploty mohou dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Tento víkend se očekává ochlazení s srážkami a bouřkami, ale úleva bude jen krátkodobá. Hned na začátku příštího týdne se extrémní vedra opět vrátí. Pražané mají k dispozici inovativní interaktivní mapu, která pomáhá najít oázy chladu. Ta ukáže nejbližší pítka, mlžítka či fontány, ideální pro únik před vedrem. Městská správa aktivně připomíná tento nástroj během horkých letních dnů. Ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO odmítl návrh na zrušení devátých tříd základních škol, který prezentoval Tomio Okamura z SPD s návrhem úspory 50 miliard korun ročně. Plaga to považuje za nereálné a označil uvedenou částku za house numero. Návrh vyvolal debatu v polovině července, kdy se Okamura snažil přesvědčit veřejnost o jeho smysluplnosti. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Téměř po 16-leté pauze se Vinnie Riley vrací se svým albem Renaissance, které vychází na labelu Pitchfork. Riley, známý svým minimalismem a romantismem, brilantně mísí ambientní zvuky s univerzální hudbou, jež okouzlí jak staré fanoušky, tak nováčky. Toto album je důkazem jeho neotřesitelné pozice na hudební scéně, která sahá až do 80. let. A nyní si pustíme vaši oblíbenou

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Hradec Králové se připravuje na významný večer, kdy budou hostit Tromsø s ambicí spečetit cenný postup. Poté, co v Norsku zvítězili 1-0. V 19:00 začíná zápas, který může potvrdit skvělý začátek jejich sezóny. Na druhé straně má Jablonec nelehkou úlohu, kdy musí otočit nepříznivý výsledek 2-3 proti Varaždínu, aby se udržel ve hře. Ženská hokejová reprezentace zahájila pod vedením nového trenéra Briana Idalského premiérovou přípravu na letním kempu v Chomutově, kam pozval téměř 50 hráček. Američan, 55-letý trenér, zavádí nové metody a podle všeho se hráčkám začínají zamlouvat. Zdá se, že tým je nyní ve správných rukách a fanoušci se mohou těšit na velmi zajímavou sezónu. Filip Chlapík, útočník Sparty a kapitán hokejového týmu, zůstává věrný svému snu i přes zájem z NHL. Tento 29-letý hráč se rozhodl nadále bojovat za Spartu v české extralize. Jeho účast na únorových olympijských hrách v Miláně přinesla spekulace o možném odchodu, nicméně Chlapík zůstává v Česku. Trenér Hradce Králové David Horejš se připravuje na největší zápas kariéry proti Tromsø v evropské lize. Po úvodní výhře 1-0 věří ve velký úspěch, ale tlak si nepřipouští ani na chvíli. Už se spekuluje, jestli stoper Tomáš Petrášek bude hrát, ale Horejš zůstává tajemný jako popeláři na zelený čtvrtek. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené
4: rovné býty v rytmu tvého srdce.

jsem si říkal, co by to vlastně byl za sebestřed, bez toho, aniž bych zahrál něco z vlastní kuchyně, že jo. Tak tohle to je Piff, Something You Pass Around v remixu od Four Piece.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Talkshow, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
4: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.
1: Buď se do kůdy s Rádiem B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Ve věku 88 let zemřel známý botanik Václav Větvička, bývalý ředitel pražské botanické zahrady. Skonal v Hamzově léčebně v Luži-Košumberku, kde přispíval k péči o arboretum. Arboretum se chlubí mnoha vzácnými dřevinami a jeho odchod zarmoutil mnohé z přírodovědeckého světa. Česko zažilo tropickou noc, kdy na některých místech teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia a podle Českého hydrometeorologického ústavu bude v nadcházejících nocích ještě tepleji. Rozdíly v ranních teplotách byly patrné napříč republikou, což naznačuje klimatickou variabilitu. Tropické noci přináší nejen příjemné večery, ale i potřebu opatrnosti vůči zvýšenému riziku nočního přehřátí organismu. Ministr zahraničních věcí a předseda strany motoristé sobě Petr Mačinka vyjádřil názor, že vláda by neměla stavět vlastního prezidentského kandidáta do voleb v roce 2025. Zdůraznil, že prezident by měl pocházet z občanské společnosti bez vládní podpory, aby se předešlo politické polarizaci. Současného prezidenta Petra Pavla považuje za kandidáta opozice. Do Česka přichází vrchol přílivu extrémně horkého vzduchu, kdy teploty mohou dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Tento víkend se očekává ochlazení s srážkami a bouřkami, ale úleva bude jen krátkodobá. Hned na začátku příštího týdne se extrémní vedra opět vrátí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. Sedimentary igneous and metamorphic rocks. Elementary, said them thrown into

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Hradec Králové se připravuje na významný večer, kdy budou hostit Tromsø s ambicí spečetit cenný postup. Poté, co v Norsku zvítězili 1-0. V 19:00 začíná zápas, který může potvrdit skvělý začátek jejich sezóny. Na druhé straně má Jablonec nelehkou úlohu, kdy musí otočit nepříznivý výsledek 2-3 proti Varaždínu, aby se udržel ve hře. Ženská hokejová reprezentace zahájila pod vedením nového trenéra Briana Idalského premiérovou přípravu na letním kempu v Chomutově, kam pozval téměř 50 hráček. Američan, 55-letý trenér, zavádí nové metody a podle všeho se hráčkám začínají zamlouvat. Zdá se, že tým je nyní ve správných rukách a fanoušci se mohou těšit na velmi zajímavou sezónu. Filip Chlapík, útočník Sparty a kapitán hokejového týmu, zůstává věrný svému snu i přes zájem z NHL. Tento 29-letý hráč se rozhodl nadále bojovat za Spartu v české extralize. Jeho účast na únorových olympijských hrách v Miláně přinesla spekulace o možném odchodu, nicméně Chlapík zůstává v Česku. Trenér Hradce Králové David Horejš se připravuje na největší zápas kariéry proti Tromsø v evropské lize. Po úvodní výhře 1-0 věří ve velký úspěch, ale tlak si nepřipouští ani na chvíli. Už se spekuluje, jestli stoper Tomáš Petrášek bude hrát, ale Horejš zůstává tajemný jako popeláři na zelený čtvrtek. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Radio B.
1: Pokud máte nějakého kamaráda, tak mu třeba můžete věnovat tady tuhle písničku, takovou krásnou zmínku o tom, jak je kamarádství krásný a důležitý v životě.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ve věku 88 let zemřel známý botanik Václav Větvička, bývalý ředitel pražské botanické zahrady. Skonal v Hamzově léčebně v Luži-Košumberku, kde přispíval k péči o arboretum. Arboretum se chlubí mnoha vzácnými dřevinami a jeho odchod zarmoutil mnohé z přírodovědeckého světa. Česko zažilo tropickou noc, kdy na některých místech teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia a podle Českého hydrometeorologického ústavu bude v nadcházejících nocích ještě tepleji. Rozdíly v ranních teplotách byly patrné napříč republikou, což naznačuje klimatickou variabilitu. Tropické noci přináší nejen příjemné večery, ale i potřebu opatrnosti vůči zvýšenému riziku nočního přehřátí organismu. Ministr zahraničních věcí a předseda strany motoristé sobě Petr Mačinka vyjádřil názor, že vláda by neměla stavět vlastního prezidentského kandidáta do voleb v roce 2025. Zdůraznil, že prezident by měl pocházet z občanské společnosti bez vládní podpory, aby se předešlo politické polarizaci. Současného prezidenta Petra Pavla považuje za kandidáta opozice. Do Česka přichází vrchol přílivu extrémně horkého vzduchu, kdy teploty mohou dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Tento víkend se očekává ochlazení s srážkami a bouřkami, ale úleva bude jen krátkodobá. Hned na začátku příštího týdne se extrémní vedra opět vrátí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: mysli jsou malý a tak kalý.
1: Pepí zralý, furt je pálí.
2: A životy mají tlustý.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Český dálkařský rekordman Radek Juška bohužel kvůli poranění stehna nestihne mistrovství Evropy v Birminghamu. V nominaci je celkem 52 českých atletů. Přímé přenosy ze šampionátu sledujte od 10. srpna na ČT Sport a ČT Sport Plus. Ministerstvo vnitra rozhodlo ukončit správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli nepokojům při derby se Spartou v květnu 2023. V rámci procesu byly zjištěny závažné nedostatky, které se týkaly bezpečnosti a pořádku na stadionu. Slavia se z chyb poučila a přijaté opatření i disciplinární tresty jsou považovány za dostatečné. Jiří Lehečka nezačal přípravu na US Open ideálně, když na turnaji v Los Cabos podlehl outsideru Wongovi z Hongkongu po setech 6-1, 3-6 a 4-6. Naopak Dalibor Svrčina se v Mexiku raduje z postupu do čtvrtfinále poté, co jeho italský soupeř Luciano Darderi vzdal za stavu 0-3. Český tenis tak zažívá smíšené pocity, které by na kurtu přirovnal k rychlé jízdě na horské dráze. Hradec Králové se připravuje na významný večer, kdy budou hostit Tromsø s ambicí spečetit cenný postup poté, co v Norsku zvítězili 1-0. V 19:00 začíná zápas, který může potvrdit skvělý začátek jejich sezony. Na druhé straně má Jablonec nelehkou úlohu, kdy musí otočit nepříznivý výsledek 2-3 proti Varaždínu, aby se udržel ve hře. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Radio B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Rádio Bčko. Beaty tvého srdce. Rádio B.cz.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Filip Turek, poslanec a čestný prezident motoristů sobě, věří, že policie jeho nedávnou nehodu v Praze vyřeší podle práva. Pokud by tomu tak nebylo, sebevědomě prohlašuje, že si její společnost nezaslouží. Turek uvedl, že je připraven čelit následkům vyšetřování nehody, které se odehrálo v centru Prahy. V pražské zoologické zahradě se medvědí dvojčata Gregor a Aleut těšila speciální dodávce ledu o váze necelých 3 tun, což je součást projektu trvajícího od 2021. Tento chladivý zážitek, který zahrada plánuje zopakovat v případě pokračujícího horkého počasí, je nejefektivnější právě pro tuto medvědí dvojici. Zoo věří, že tato osvěžující inovace přinese radost nejen medvědům, ale také návštěvníkům během horkého léta. Ve střední Evropě dochází k extrémnímu horku kvůli přílivu teplého vzduchu od jihozápadu. Meteorologové proto varují obyvatele Jižní Moravy před nebezpečnými teplotami, které mohou způsobit i požáry. ČHMÚ upozorňuje na mimořádné riziko kvůli suchu a vedru. Ve věku 87 let zemřel známý botanik Václav Větvička, bývalý ředitel pražské botanické zahrady. Skonal v Hamzově léčebně v Luži Košumberku, kde přispíval k péči o arboretum. Arboretum se chlubí mnoha vzácnými dřevinami a jeho odchod zarmoutil mnohé z přírodovědeckého světa. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Český dálkařský rekordman Radek Juška bohužel kvůli poranění stehna nestihne mistrovství Evropy v Birminghamu. V nominaci je celkem 52 českých atletů. Přímé přenosy ze šampionátu sledujte od 10. srpna na ČT Sport a ČT Sport Plus. Ministerstvo vnitra rozhodlo ukončit správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli nepokojům při derby se Spartou v květnu 2023. V rámci procesu byly zjištěny závažné nedostatky, které se týkaly bezpečnosti a pořádku na stadionu. Slavia se z chyb poučila a přijaté opatření i disciplinární tresty jsou považovány za dostatečné. Jiří Lehečka nezačal přípravu na US Open ideálně, když na turnaji v Los Cabos podlehl outsideru Wongovi z Hongkongu po setech 6-1, 3-6 a 4-6. Naopak Dalibor Svrčina se v Mexiku raduje z postupu do čtvrtfinále poté, co jeho italský soupeř Luciano Darderi vzdal za stavu 0-3. Český tenis tak zažívá smíšené pocity, které by na kurtu přirovnal k rychlé jízdě na horské dráze. Hradec Králové se připravuje na významný večer, kdy budou hostit Tromsø s ambicí spečetit cenný postup, poté co v Norsku zvítězili 1-0. V 19:00 začíná zápas, který může potvrdit skvělý začátek jejich sezony. Na druhé straně má Jablonec nelehkou úlohu, kdy musí otočit nepříznivý výsledek 2-3 proti Varaždínu, aby se udržel ve hře. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Hoď se do klidu. S rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím posluchače ze světa technologií. Čínský startup AheadForm představil humanoidní robotickou hlavu, která svým až děsivě realistickým vzhledem vzbuzuje v mnohých lidech nejistotu, přičemž cena této inovace se pohybuje kolem 150 tisíc dolarů. Ačkoliv je robotický pokrok fascinující, zůstává otázkou, jaké emocionální reakce tento trend v lidech vyvolá. Mějte se krásně, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé...
4: Hip-hopem na Rádiu B žijem.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Filip Turek, poslanec a čestný prezident motoristů sobě, věří, že policie jeho nedávnou nehodu v Praze vyřeší podle práva. Pokud by tomu tak nebylo, sebevědomě prohlašuje, že si její společnost nezaslouží. Turek uvedl, že je připraven čelit následkům vyšetřování nehody, které se odehrálo v centru Prahy. V pražské zoologické zahradě se medvědí dvojčata Gregor a Aleut těšila speciální dodávce ledu o váze necelých 3 tun, což je součást projektu trvajícího od 2021. Tento chladivý zážitek, který zahrada plánuje zopakovat v případě pokračujícího horkého počasí, je nejefektivnější právě pro tuto medvědí dvojici. Zoo věří, že tato osvěžující inovace přinese radost nejen medvědům, ale také návštěvníkům během horkého léta. Ve střední Evropě dochází k extrémnímu horku kvůli přílivu teplého vzduchu od jihozápadu. Meteorologové proto varují obyvatele Jižní Moravy před nebezpečnými teplotami, které mohou způsobit i požáry. ČHMÚ upozorňuje na mimořádné riziko kvůli suchu a vedru. Ve věku 88 let zemřel známý botanik Václav Větvička, bývalý ředitel pražské botanické zahrady. Skonal v Hamzově léčebně v Luži Košumberku, kde přispíval k péči o arboretum. Arboretum se chlubí mnoha vzácnými dřevinami a jeho odchod zarmoutil mnohé z přírodovědeckého světa. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Téměř po 16-leté pauze se Vinnie Riley vrací se svým albem Renaissance, které vychází na labelu Pitchfork. Riley, známý svým minimalismem a romantismem, brilantně mísí ambientní zvuky s univerzální hudbou, jež okouzlí jak staré fanoušky, tak nováčky. Toto album je důkazem jeho neotřesitelné pozice na hudební scéně, která sahá až do 80. let. A nyní si pustíme vaši oblíbenou.
2: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.
2: What's up, y'all?

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Český dálkařský rekordman Radek Juška bohužel kvůli poranění stehna nestihne mistrovství Evropy v Birminghamu. V nominaci je celkem 52 českých atletů. Přímé přenosy ze šampionátu sledujte od 10. srpna na ČT Sport a ČT Sport Plus. Ministerstvo vnitra rozhodlo ukončit správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli nepokojům při derby se Spartou v květnu 2023. V rámci procesu byly zjištěny závažné nedostatky, které se týkaly bezpečnosti a pořádku na stadionu. Slavia se z chyb poučila a přijaté opatření i disciplinární tresty jsou považovány za dostatečné. Jiří Lehečka nezačal přípravu na US Open ideálně, když na turnaji v Los Cabos podlehl outsideru Wongovi z Hongkongu po setech 6-1, 3-6 a 4-6. Naopak Dalibor Svrčina se v Mexiku raduje z postupu do čtvrtfinále poté, co jeho italský soupeř Luciano Darderi vzdal za stavu 0-3. Český tenis tak zažívá smíšené pocity, které by na kurtu přirovnal k rychlé jízdě na horské dráze. Hradec Králové se připravuje na významný večer, kdy budou hostit Tromsø s ambicí spečetit cenný postup poté, co v Norsku zvítězili 1-0. V 19:00 začíná zápas, který může potvrdit skvělý začátek jejich sezony. Na druhé straně má Jablonec nelehkou úlohu, kdy musí otočit nepříznivý výsledek 2-3 proti Varaždínu, aby se udržel ve hře. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Zpomal s náma. Na Bčku.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Filip Turek, poslanec a čestný prezident motoristů sobě, věří, že policie jeho nedávnou nehodu v Praze vyřeší podle práva. Pokud by tomu tak nebylo, sebevědomě prohlašuje, že si její společnost nezaslouží. Turek uvedl, že je připraven čelit následkům vyšetřování nehody, které se odehrálo v centru Prahy. V pražské zoologické zahradě se medvědí dvojčata Gregor a Aleut těšila speciální dodávce ledu o váze necelých 3 tun, což je součást projektu trvajícího od 2021. Tento chladivý zážitek, který zahrada plánuje zopakovat v případě pokračujícího horkého počasí, je nejefektivnější právě pro tuto medvědí dvojici. Zoo věří, že tato osvěžující inovace přinese radost nejen medvědům, ale také návštěvníkům během horkého léta. Ve střední Evropě dochází k extrémnímu horku kvůli přílivu teplého vzduchu od jihozápadu. Meteorologové proto varují obyvatele Jižní Moravy před nebezpečnými teplotami, které mohou způsobit i požáry. ČHMÚ upozorňuje na mimořádné riziko kvůli suchu a vedru. Ve věku 87 let zemřel známý botanik Václav Větvička, bývalý ředitel pražské botanické zahrady. Skonal v Hamzově léčebně v Luži Košumberku, kde přispíval k péči o arboretum. Arboretum se chlubí mnoha vzácnými dřevinami a jeho odchod zarmoutil mnohé z přírodovědeckého světa. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na
1: Rádiu B. Yo. D Green, Demo Us, Link Up, Split Profits, High Res. Yo.

0: yeah. Shouts to D Green, Demo Ross, Great Crusaders.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Ellisonovi, včetně Larryho Ellisona z Oracle a jeho syna Davida, mohou čelit obrovským finančním ztrátám až do výše téměř 10 miliard dolarů, pokud jejich nákup Warner Bros. Discovery nedopadne. Tento obchod je ohrožen právními výzvami, které přicházejí z různých stran, včetně několika státních generálních prokurátorů a odborů. Warner Bros. Discovery je významná mediální společnost, která vlastní entity jako HBO Max, CNN a tradiční hollywoodské studio Warner Bros. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Český dálkařský rekordman Radek Juška bohužel kvůli poranění stehna nestihne mistrovství Evropy v Birminghamu. V nominaci je celkem 52 českých atletů. Přímé přenosy ze šampionátu sledujte od 10. srpna na ČT Sport a ČT Sport Plus. Ministerstvo vnitra rozhodlo ukončit správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli nepokojům při derby se Spartou v květnu 2023. V rámci procesu byly zjištěny závažné nedostatky, které se týkaly bezpečnosti a pořádku na stadionu. Slavia se z chyb poučila a přijaté opatření i disciplinární tresty jsou považovány za dostatečné. Jiří Lehečka nezačal přípravu na US Open ideálně, když na turnaji v Los Cabos podlehl outsideru Wongovi z Hongkongu po setech 6-1, 3-6 a 4-6. Naopak Dalibor Svrčina se v Mexiku raduje z postupu do čtvrtfinále poté, co jeho italský soupeř Luciano Darderi vzdal za stavu 0-3. Český tenis tak zažívá smíšené pocity, které by na kurtu přirovnal k rychlé jízdě na horské dráze. Hradec Králové se připravuje na významný večer, kdy budou hostit Tromsø s ambicí spečetit cenný postup poté, co v Norsku zvítězili 1-0. V 19:00 začíná zápas, který může potvrdit skvělý začátek jejich sezony. Na druhé straně má Jablonec nelehkou úlohu, kdy musí otočit nepříznivý výsledek 2-3 proti Varaždínu, aby se udržel ve hře. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
0: Nestárnoucí klasika na rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
0: Radio B.

nejnovější z dnešní doby. V pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Český dálkařský rekordman Radek Juška bohužel kvůli poranění stehna nestihne mistrovství Evropy v Birminghamu. V nominaci je celkem 52 českých atletů. Přímé přenosy ze šampionátu sledujte od 10. srpna na ČT Sport a ČT Sport Plus. Ministerstvo vnitra rozhodlo ukončit správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli nepokojům při derby se Spartou v květnu 2023. V rámci procesu byly zjištěny závažné nedostatky, které se týkaly bezpečnosti a pořádku na stadionu. Slavia se z chyb poučila a přijaté opatření i disciplinární tresty jsou považovány za dostatečné. Jiří Lehečka nezačal přípravu na US Open ideálně, když na turnaji v Los Cabos podlehl outsideru Wongovi z Hongkongu po setech 6-1, 3-6 a 4-6. Naopak Dalibor Svrčina se v Mexiku raduje z postupu do čtvrtfinále poté, co jeho italský soupeř Luciano Darderi vzdal za stavu 0-3. Český tenis tak zažívá smíšené pocity, které by na kurtu přirovnal k rychlé jízdě na horské dráze. Hradec Králové se připravuje na významný večer, kdy budou hostit Tromsø s ambicí spečetit cenný postup poté, co v Norsku zvítězili 1-0. V 19:00 začíná zápas, který může potvrdit skvělý začátek jejich sezony. Na druhé straně má Jablonec nelehkou úlohu, kdy musí otočit nepříznivý výsledek 2-3 proti Varaždínu, aby se udržel ve hře. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Bčko, od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn a jste společně se mnou připravení užít si tuhle hodinovou jízdu rapem. Jako vždycky si dáme legendy, které formovaly historii hiphopu, ale i interprety, který nesou tuhle štafetu dál. Dneska si dáme na začátku takový pohodovější věci, uvolněnou atmosféru. Já myslím, že můžeme klidně začít, takže dneska začneme v Nizozemsku, dáme si dvojici Pete Philly and Perquisite, což je hodně zajímavý spojení. Já jsem je dlouho neposlouchal, ale myslím, že je na čase si zase připomenout. Je to takový duo, který kombinuje klasický rap s živejma nástrojema, hodně tam soulu, jazzu, je to hodně v pohodě, no a my si pojďme dát jejich skladbu s názvem Hot Sauce, která vyšla na albu Eon v roce 2024, no a pojďme to rozjet, tohle je Boom Bap na Rádiu Bčko a právě začínáme, já vám přeju příjemný poslech.

0: Rádiu Bčko a my jsme dnešní díl odstartovali v Holandsku. Tohle byly Pete Philly and Perquisite, track Hot Sauce, za mě hodně velká pohodička. No a my v odlehčené atmosféře zůstáváme i s dalším trackem. Čeká nás dvojice Goldie Looking Chain z Walesu. A ty jsou důkazem, že hip-hop nemusí být vždycky smrtelně vážnej, ale může být i pěkně odlehčenej. Tyhle ty dva jsou toho důkazem, pojďme si to dokázat i jejím následujícím trackem. Je to novinka z 14. června, tuším, jmenuje se to Pupučino a je to výborný, takže pojďme na to, tohle je Bumbeb na Bčku.
1: Take my dog everywhere with me, we go to the cinema, he likes watching Beethoven 3, do you remember Digby, the biggest dog in the world?

0: Jak jsem říkal, dnešní díl pojedeme na začátku, hodně velký pohodičky, takže pojďme v tom pokračovat, dáme si track, který mají na starosti Dr. Moriarty, legenda Los Angeleského undergroundu 2Max, no a borec baničky Living Legends a tým je Eli. Dáme si jejich novou pecku s názvem Love is all you need, no a pouštíme ji právě teď v Bumbepu na Bčku.
1: Cheers.

koho si pustíme, tak je borec, který si říká Dem Atlas. Za mě jeden z nejzajímavějších hlasů současný americký alternativní scény. Jeho hudba balancuje mezi rapem, soulem, rockem. Je to výborný zpěvák, no a za mě rozhodně stojí za pozornost, takže doporučuji si ho poslechnout. No a jestli ne někdy jindy, tak rozhodně teď pouštíme si jeho novou skladbu s názvem Ain't Enough. Boom Bapu na bejčku.

0: Tak jo, bando, teď nás čeká rubrika Česká, Slovenská, Pecka, Bumbepu, dneska trošku dřív než obvykle, ale má to svůj význam. Letos je to 25 let od vydání prvního kompilačního alba Lyric Derby, kde se tenkrát sešlo vlastně to nejlepší, co naše scéna nabízela. No a já jsem k příležitosti tohohle z toho jubilea vybral něco z alba Lyric Derby 2 sice, ale to myslím, že vůbec nevadí, ale když jsme dneska rozjeli ten díl tak do pohodičky, tak já jsem tenhle track prostě musel zařadit. Dámy a pánové, De facto a žádný stres, Bumbepu na Bčku v rubrice Česká, Slovenská, Pecka.
1: Žádný stres, ha, late M, Hedy Fej, Jesse Double S.

Stále ladíš Bubeb na Rádiu Bčko a další, koho si pouštíme, je velký jméno zlatý éry hiphopu a je to MC Serge, který se skupinou Third Base patřil mezi první bílí rappery, který si získali respekt celý hiphopový komunity. No a jen málo kdo ví, že právě MC Serge pomohl objevit mladýho Nase a výrazně přispěl ke vzniku legendárního alba Illmatic. Společně s ním na tracku, který si pouštíme, Apathy, který mu naprosto zaslouženě vzdává hold v téhle pece s názvem Thanks Serge. Pojďme na to.

Tak jo, bando, my začneme pomalu přiostřovat. Čeká nás dvojice Sticky Fingers a Fredo Star, a.k.a. Onyx. Jedna z nejdivočejších dvojic, která to na stage rozjíždí už víc než 30 let a stále to stojí za to. Nedávno se taky objevili na českém festivalu Fight Fest, no a celku pravidelně navštěvují Českou republiku, za to jsme moc rádi. No a my si dáváme jejich novej single s názvem Baria, což je taková pohodička na Onyx, ale i tak skvělá věc, pojďme na to, Onyx a Baria.

Teď si dáme pořádný underground, Filadelská stálice našeho pořadu Reef the Lost Coast, společně s ním Block McCloud a jejich novej track s názvem Led Zeppelins. Tohle je přesně ten boom bap, který máme rádi. Pojďme na to.

No já myslím, že přišel čas dát si taky rubriku Buchetka dnešního Bumbepu. Dneska si dáme trošku méně známý jméno, aspoň pro mě je to Jamie Cornella. Velice talentovaná frérka, která dává jak do tvrdých beatů, tak i do nějakých těch trapovějších, ale za mě o ní ještě určitě uslyšíme. Dáme si jejich novej track s názvem Pharrell Fur. Pojďme na to, Bumbep na Bčku pokračuje.

0: Ladíš Rádio Béčko a pořad Bumbe v nás čeká dvojce Gema Exhibit, který patří mezi nejvýraznější tváře západního pobřeží. Tyhle ty dva rozhodně nemusím nějak dlouze představovat. My si tenhle ten styl moc často v Bumbepu nepouštíme, takže dneska to trochu napravím. Dáme si jich nový track s názvem Unsolved Mystery. O beat se postaral DJ Gangstar a za mě je to hodně v pohodě, takže pojďme na to, Bumbep na Bčku.
1: Aha. MHTX to the Z. Listen.

Crooked a Bronze Nazaret. Vyšlo to 13. prosince 2019. Tahle deska je plná silných textů, temné atmosféry a soulových samplů. Je tam celkem 14 skladeb, o beaty se postaral právě Bronze Nazaret, který má úzký vazby na Wu-Tang Clan a myslím, že to je hodně slyšet. Na téhle place se objevuje třeba Killa Priest, Raska, Planet Asia, Snoop Dogg, Ghostface Killa, Benny the Butcher a spousty dalších. Je to, jak říkám, výborná věc, vybral jsem jako vždy dva tracky, první z nich se jmenuje Westside Willy, kde se objeví Planet Asia a Pure a druhá pecka má název Buckshots a tam se objeví Ghostface Killa a Benny the Butcher. Pojďme na to, tohle je rubrika Album v Boom Bapu na Bčku.

Tak jo, pan Domoje, jsme na konci, tohle byl dnešní Bumbeb na Rádiu B, já vám díky za to, že jste vydrželi poslouchat až do konce, doufám, že vás to bavilo a že jste si dnešní výběr užili, třeba jste objevili něco novýho, a nebo jste si připomněli interprety, na který by se rozhodně nemělo zapomínat. Ještě před koncem bych chtěl zmínit jednu věc, a to 15.8. 6. narozeniny Rádia B v Rounickém podzámčí jako každý rok. Bude to velká party, kde zahraje většina našich moderátorů z Rádia B, takže se na vás těším, doufám, že dorazíte a pokecáme nebo zakalíme. Bude to velký a doražte, bude to mejdan jako blázen. A na závěr samozřejmě nebudou chybět Wu-Tang, dáme si novinku, kterou má na svědomí Inspecta Deck společně s ním Baygod, track s názvem Day in the Life na závěr a vy se mějte krásně a dávejte na sebe pozor. Čau!

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu taky je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím na zdárek.

Rufus du Sol in a bloom. A samozřejmě zrychlíme. Páč, to dá rozum.

0: rádiu.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Mišmaš na rádiu.

Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát v trošku jiném podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky.

A zdravím Dianku, ahoj. A zde taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku. A poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

pecku si moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Berčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electro Swing a samozřejmě i Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková, jako jsme to hrávávali, a to Electro Swing,

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, jsem se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

A jdeme dál. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Verču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo. Už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo, a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta a Vík na bicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. Když Police, možná Roman.

Posloucháš pořád Myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bomboklád na vás.

0: A nebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne?
1: Ať do toho myšmaše.

Prop Dylan, Can You Imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

Wow, hodím tyhle věci teďka, poslední dva dny, úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba fackovala, kdybych nezahrál. 4. února v Roxy a nejen tam, nicméně v Roxy bude i moje maličkost. Takže

Písku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress kódy, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do eteru.

Moje kapela, respektive jsem její součástí. Jsem za to kůrník šopa rád.

Krásný večer, vážení přátelé, začíná Vintage C. Zdravím všechny posluchače u rádiových přijímačů a vlastně i u těch internetových. Právě nám začíná hodinka od 8 do 9 na vlnách Rádia Bčka. Já jsem Cvrkoslav Zelený, zase jsme se nějakou dobu neslyšeli, ale všechno proberem, takže se běžte polně postavit, zkušte si pro něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka může právě začít. Vintage C číslo 168, Cvrko Brko ve studiu a zbytek už je na nás, tak pojďme na to.

Takže ještě jednou pro všechny pozdě příchozí přátelé, ladíte Radio Béčko, vintage číslo 168 a my jsme ho právě odstartovali prvníma dvouma peckama Somebody s Watching Me od Rockwellu a Sing It Back, Maloko. Přátelé, moje obě oblíbené písničky, takže proč s nima nezačít? Dneska si dáme takový rychlejší start a myslím si, že už u třetí, čtvrtý, pátý písničky se to začne lámat a pomalu budeme zpomalovat, ale to už je takový můj prostě tradiční věm, no, co se dá dělat. No a vlastně nevím, kde začít, tak to vememe nějak po pořadě, takže bych to začal asi dnešním dnem. Já to dneska přednahrávám, přátelé, už to tady nahrávám je 3 hodiny a 5 minut a já už sedím pilně ve studiu a nahrávám pro vás tenhle ten díl. A vy asi víte proč, protože hrajeme od půl pátý hokej a já bych vlastně o ten hokej přišel, když bych tady byl ve studiu nebo nestihl bych se připravovat a podobně. Takže kvůli tomu jsem tady už teďkon. Já jsem měl dneska ještě super den v tom, že jsem byl u zubaře. Paní doktorka mi nalepovala novou korunku, takže já jsem vlastně byl na půl dne v práci. A pokud děláte od půl šestý, tak půl dne v práci končí o půl desátý. Takže jsem rovnou v půl desátý, když ostatní kolegové chodili ještě do práce, já odcházel z práce. A pak rychlej zubař, koupil jsem si nový telefon dneska, protože se ho potřebuji vzít na dovču kvůli foťáku, ale k té dovče se taky ještě dostaneme. No a potom od zubařky vlastně rovnou sem k vám, následně půjdu kouknout na hokej a potom zalejt papriky na zahradu. Doufám, že i k tématu zahrada se dneska ještě dostaneme. Takže já tady mám dneska 3 hodiny odpoledne, je mi vedro úplně neskutečný. A ještě, že jsem abstinent, takže teď k tomu nepochlastávám. Takže tak, no. Pojďme si dát rovnou další skladbu. A když se tak slyším, tak se rovnou vrhneme na rubriku, co dneska ještě je papijem. Další skladba Space Cowboy. Za mě netřeba přestavovat, tak pojďme na to.

0: Srdce, právě ladíte Vintážek s Srkoslávkem.
1: No a my už máme za sebou skladbu Space Cowboy, přátelé. Máme za sebou znělku, takže už vlastně frčíme v plný parádě. Já jsem vám slíbil před písničkou, že si dáme rubriku Co dneska Štěpa pije. Hele, piju Fernet, jo, ale je to peklo. Byl jsem si v Bile vlastně pro butylku Fernetu. Co mě hodně překvapilo, že v Bile stojí ten lepší Fernet o 20 korun míň než ten horší Fernet, jo, a to mají mezi sebou nějakých 8 voltů rozdíl, ale to vem čert, takže tím jsem se nějak tak vybavil cestou do studia. Následně bylo hnedka po otvíračce, takže v pivotéce vedro, ale vedro až do prdele, opravdu já tady sedím bez trička, teče mi střela, člověk by si řekl, neměl by si pít štěpo ten Fernet, ale já vzhledem k tomu, že jsem profesionální alkoholik, tak jsem si došel pro studené točené pivo. No a tím si tady teďkon lámu do ksichtu vlastně jedno pivíčko z naší pivotéky. Je to nějaký řezaný, ale upřímně jsem zapomněl, jak se jmenuje. No a k tomu se přikládám právě tím dobrým Fernetem. Hele, taková je moje životní situace. Lepší už asi nebudu, ale hlavně, že mě to baví. Já jsem rád, že to baví i vás, takže tolikero k tématu, co dneska Štěpa pije. No a my už se společně vrhneme na další skladbu, tentokrát Sweet Dreams, Eurythmics. Myslím si, že není potřeba přestavovat. Tak pojď mi.

Máme za sebou Eurythmics, Sweet Dreams, přátelé, moje oblíbená skladba. Mně vlastně přijde, že většina těchto skladeb jsou moje oblíbené skladby, takže co se dá dělat. Každopádně přemýšlel jsem nad nějakým zajímavým tématem a myslím si, že téma tohohle vstupu by mohl být hokej. Takže já nevím jak vy, ale pro mě mistrovství je takový malý sportovní svátek. Já vlastně vůbec žádný sport nesleduju, všechno je mi úplně jedno. Fotbal, formule, vole, golf, já nevím, co tě napadne. Tě to vlastně všechno jde jedním uchem tam a vlastně to ani nepřijímám, takže ani druhým ven, mě to je úplně jedno. Ale ten hokej, to je vlastně jediný 14 dní, kdy sleduju a kdy vlastně chodíme třeba na pivo, podívat se na promítání, nějakým způsobem zafandit. Jako ruku na srdce asi nejsem takový ten debílek, co by si dával, vole, vlaječky na zrcátka od auta, nebo víš, co by chodil v drezu do práce a podobně, to úplně nedělám. Ale na olympiádu jsme koukali, teď na mistrovství koukáme. Vám někteří, co mě vlastně znáte z fotografie a víte, jak jsem veliký, to překvapí, ale já jsem dřív hrál taky hokej. To, že mě pak vlastně všichni moji vrstevníci přerostli třeba o hlavu, to už je věc druhá, takže já jsem jim potom v 15 přestával stačit. Ale pořád to ve mě nějakým způsobem zakořenilo a hokej mám hrozně rád a koukáme. Letos se nám dvakrát nedaří na rovinu, ale zároveň hrajeme takový jako srdcerivný hokej, nejsme jako takový, já nevím, buzničky, nebo týž, není to úplně špatný, minimálně se na to celkem fajn kouká, teď jsme hráli s těma Švédama, ty jsme porazili a chtěl jsem říct o Kanadě, s tou jsme skoro hráli dobře, jako neberte to zle. A dneska nás čeká Finsko, vy už vlastně víte, protože já nahrávám, teď je půl čtvrtý, já nahrávám trošku dřív, tak vy už víte, jak to dopadlo, ještě než tenhle pořad začal. A já jako prorok vám teď můžu vlastně říct, že se těším, až vyhrajeme a postoupíme do čtvrtfinále. Takže doufám, že mi někde teď v půl devátý dáte za pravdu. A pokud ne, tak se nezlobte za to, že to kluci nedali a dáme to za rok prostě, no. Přijedou nějaký hvězdný prach NHL a podobně. Ale hokej mám kravsky rád, takže tolik jenom hokej. No a co se týče muziky, mám tady specialitu Mr. Bombastic Shaggy Shit. Takže pojďme rovnou na to, ať kurva stihnu ten hokej o půl pátý. Takže zpátky k muzice, Vintážek pokračuje a tohle je Mr. Bombastic.

0: No a za námi je Mista Bombastik. Přátelé, probrali jsme, co vlastně mám dneska dobrýho k pití. Já doufám, že i vy máte nalitej nějaký třeba chladnej, řekněme, tropický drink. Já mám hrozně rád takový ty džusíkový, různý takový ty, co se člověk stydí si jako objednat na baru, ale přitom to máme všichni rádi, jo. Takový ty džusíky a grenadíny a ovoce nahoře, takový ten pomerančík, paraplíčko. A jak se jako děsně styděl si to někde objednat, ale tyhle mám to hrozně rád, jo. To je jenom tak mezi řečí. No a naše další téma, probrali jsme alkoholismus, já myslím, že bychom se rovnou mohli vrhnout na cestování. Já jsem vám v tom, co jsem nahrával, jo, ono už je to nějaký pátek, nastínil, že bych měl plán teďkon vyrazit na jaře do Thajska a potvrdilo se to. Nějakým způsobem budu vyrážet za týden, možná týden a půl. Je to červen 10. zdali se nepletu ve středu, takže mě čeká ještě týden práce, ale bože, těším se úplně kravsky, opravdu. Naplánoval jsem tam skvělý výlet, kde bych si dal den v Bangkoku, následně bych přelítnul do Trátu, dám si den v Trátu. Tam vzhledem k tomu, že jsou legální všechny ty věci, co legální bejt mají, tak mám návštěvu pěstírny, podívám se, jak to tam funguje, nakoupím si sortiment a potom mě čeká výlet lodí právě na ostrov Koh Mak, kde budu bydlet asi 14 dní a tajně doufám, že bych si udělal třeba potápěcký kurz nebo se podíval vedle na ostrov na jejich národní přírodní parky a tak dále a tak dále. Až se to vlastně vyvrbí a vycílí to v to, že si dám zase den v Bangkoku před odletem domů, zase ztrátu poletím do Bangkoku, tam den zůstanu, abych měl takový ten klídeček a následně přes Frankfurt do Prahy. Strašně se na to těším, v práci už mě to leze nějak na nervy poslední dobou. Nebo ne, že by mě jako štvala ta práce, ale štve mě prostě to vstávání a takový ten režim a to já miluju režimy, ale zároveň vlezte mi na záda, to prostě nejde. Nejde dělat rok, dva v kuse, takže teďkon Thajsko na měsíc a vlezte mi na záda, ale co si budem hovořit. A vlastně, když jsme to takhle hezky nakousli, tak mám pro vás připravenou úplně skvělou skladbu, která právě potvrdí tu moji náladičku. Jmenuje se No No No No a je to taková reggae klasička, pohodovička, odlehčivačička. Přátelé, vy dále ladíte rádio Bčko, omlouvám se za přeřek a Cvrkoslav Zelený v pořadu Vintage C je stále jenom váš a ještě další půl hodinu bude. Tak pojďme zpátky k muzice, Down Pen a No No No!
1: The boy selection without objection!

dohrála nám skladba No No No od Downpan. Přátelé, tohle byl takový můj oslý můstek k tomu vlastně se dostat k pomalejším písničkám. Ne, že by všechny ostatní pecky do konce dílu byly reggae, ale nějakým způsobem teď trošku zpomalíme. Bude tam nějaký garage rock, možná psychedelic rock. Vidíte sami, kam se zasměřujem, ale tak jako tak už to nebude žádná diskoška. Já pokud koukám správně na hodiny, tak máme 25 minut do konce, což znamená, že pokud poslední 10 minut je písnička, tak mám 15 minut na to se vykecat. Ale pro normální lidi je to v pohodě, ale já vzhledem k tomu, že vždycky mám co povídat, tak je to pro mě složitý zhrnout vlastně všechny ty nápady naraz, ale myslím si, že dneska hlavní téma by mohla být zahrada. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem vášnivý zahrádkář a vlastně většinu toho volného času, který mi po práci zbyde, nebo zbyde po rádiu a po všech těch koníčkách jiných, je trávení času na zahradě. A letos se mi to hrozně dobře rozjelo. Včera jsem dokončil sadbu, mám vysutý zahony, takový ty vyvýšený, udělal jsem to z paletových ohrádek, dole mám cihly se štěrkem, mám tam koňský hnůj, mám tam koupenou hlínu. By the way, ta koupená hlína, kurva, nikdy, ale fakt nikdy nepřekoná cenu těch paprik, jo, takže jsem si už teď za hlínu zaplatil víc, ale přeci jenom je to koníček, to nechci úplně předbíhat, ale to, co chci říct, že mám vysazených 20 sazenic paprik a 9 sazenic rajčat, každý jiný druh, i papriky jsou různý druhy, takže to je teď to, po čem úplně já toužím a chodím to tam zalejvat a hnojit a tak. A ještě jak je to vlastně v těch ohrádkách, tak nějakým způsobem to extra neschne. Není to na návětrné straně, není to, já nevím, úplně na přímém sluníčku, ty malý sazeničky si tam vyloženě lebeděj. Takže to je moje zahrada, k tomu samozřejmě tam nemám vysazenou žádný automaty a tak dále. A věnuju se jenom právě těm paprikám a rajčatům. A už se pomalučku těším na moje dozrálý meruňky, protože ty bejvají v půlce léta, to už je skoro za dveřma. Takže já teď kon svoji zahradu až pletím do Tajska, odeznám tátovi, všechno posekám a tak dále. A doufám, že táta svědomitě bude chodit zalejvat a starat se mi o ty moje papričky, protože on čili taky rád a můžeme to potom společně žrát. No a co se týče muziky, přátelé, další skladba, jako by to věděla, jmenuje se Green Onions, zelené cibule a asi netřeba říkat nic víc. Pojďme rovnou na to, Vintážek se přechyluje do své druhé poloviny a vy se přechylujete se mnou. Tak pojďme vy přechylenci zpátky k muzice.

0: No a za námi už je skladba Green Onions a protože jsem si vlastně nepřipravil žádný téma na tenhle vstup, tak si myslím, že je pravý čas na to dát si českou písničku o vintážku. Tentokrát je to Ilona Píčáková a skladba Amsterdam. Tak pojďme na to.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Právě ladíš Vintage C.
1: No a kocourci moji, my pomalounku polehunku olizujeme 9. hodinu a to znamená, že už bych měl jít nějakým způsobem do prdele. Ale víte sami, že já to nahrávám, teď už jsou 4 hodiny, trošku dopředu, takže nějakým způsobem já se teď musím odebrat na hokej, potřebuju to tady pofackovat, nějakým způsobem zeditovat a tak dále a tak dále. To patří k těm rádiovým věcím. Potom zaplatit za to moje řezaný pivo v pivotéce a utíkat směrem do garáže, kde budeme společně s klucíma koukat na televizi v dílně na dnešní díl Česko versus Finsko, semifinále a tak dále a tak dále. Vy už vlastně jako posluchači moc dobře víte, jak to dopadlo, ale já jsem ještě jalovej, já vlastně nevím, že jsme vyhráli takhle dopředu, ale pevně doufám, že vyhrajem takhle dopředu. Teď mě ten podklad přestal hrát, ale měl hrát. No a nezbývá mi, než se s váma rozloučit, poděkovat za to, že jste nějakým způsobem moji věrní a moji posluchači. Přátelé, díky a čau, já jsem Cvrkoslav Zelený, tohle byl Vintage číslo 168. Nahrával jsem mu dneska trošku dopředu, nahrávám to tady, vole, bez trička, v kraťasech, je mi Pedro až do prdele, ale dělám to pro vás a mě to nějakým způsobem baví, ale pojďme to brát pozitivně, máme to za sebou a směrem na hokej. Vy už víte, jak dopad, ale i kdyby ne, já věřím, že vyhrajem. Já jsem Cvrkoslav Zelený a slyšíme se zase příští týden, to bude asi poslední předtajský týden. No a pak uvidíme. Mějte se, čau a díky za poslech. Radio Bečko, fucking all over the board.

0: kolosál.
1: Enormní.
2: Intergalaktický.
3: Extrém.
1: Titán.
0: Megalomanský.
1: Monstrózní.
0: Gargantuánský.
2: Supermasivní.
1: Gigantu.
4: Malý pátek.
2: Malý párek. Ne, vole. Malý pátek.
4: Malý pátek.
5: Malý pátek. To já žeru.

Ahoj, ahoj, holky, kluci. Je chvíli po deváté, čtvrtek, a to je ten pravý čas na pořád Malý pátek na Radiu B. V dnešním dílu si představíme letní hity, které ovládly hitparády a celkově stage na openerech. A máme se na co těšit, mám tady připraveno 21 skladeb, ale ty asi bohužel nestihneme, tak si zbytek dohrajeme příště.

Jsou narozeniny Rádia B, takže poslouchejte dál, abyste se dozvěděli podrobnosti a užijte si poslech. Já jsem DJ Cynic a začíná pořád Malý pátek.

a my jsme začali první skladbou, to byla LK od DJ Marky, XRS a Stamina MC. Druhá skladba Ready to Fly, Subfocus a Dimension, a jdeme na další skladbu a to je Control, kterou má na svědomí Matrix, Futurebound a Max Marshall. Posloucháte Malý pátek na Bčku.

Jistě už jste všichni poznali Take It Up, Wilkinson a Subfocus. A než skončí tato skladba, já bych se vás chtěl pozvat na první mejdán, který se odehraje 15.8. a jsou to narozeniny Rádia B. Jupí, už jsou to 6. narozeniny. A my samozřejmě pro vás děláme mejdán. Děláme ho v Podzámčí od 2 hodin a letos se na stage představí Antonín Padrta, Cynic, STVS, Fefe, Lobo, Michal Kořán, Tereza Kerle, Ned, Piv, Raskal a Šazo. Tak se těším.

A po této skvělé skladbě Take It Up od Wilkinsona Focuse následuje Kalibr, stará klasika Even If. Užívejte poslech, posloucháte Malý pátek na Béčku.

to skvělá skladba od producenta Kalibr pod názvem Even If. Vznikla v roce 2005 a vydaná je na Signature Records. Následuje Night Vision, Techni

pomalu nám končí skladba Night Vision od Technimatic. A následovat bude We Got It od Matrix a Rotwell. Ale ještě předtím bych se vás chtěl pozvat na další mejdán, který se odehraje ten samý den jako narozeniny Rádia B, a to je 15.8. Hned jak tady skončím, tak jedu do Teplic, kde na hradě Doubravka se uskuteční elektronický hudební festival a budou tam dvě stage, drum and bass a techno. A můžete se těšit na spoustu skvělých DJů, jako je Jacqueline, Husky, Miguel, Orkus, Quickie, I'm Jacob, Majsny, Simir a Tim Clock. To byla techno scéna. A na drum and bassové scéně se můžete těšit na DJ, jako je Nitrofix, Gizmo, Marshall, moje maličko Cynic, Fat Ferry, Vormik a Dumpling, Jimmy Cocaine, Mary a Krenkis. 15. srpen, hra Doubravka, Teplice. Těšíme se také na vás. Ukažte se.

Posloucháte Malý pátek na Béčku, speciální Best of Summer DMV Edition. Doufám, že se vám dnešní skladby líbí. Jakékoliv připomínky můžete nám napsat do chatu na webu Radia B. Těšíme se na jakýkoliv feedback a jakoukoliv třeba i otázku. A my pokračujeme dál, další skladba Wilkinson a Easy Cross. A skladba se jmenuje Used to This. Malý pátek na Béčku.

Končí nám skladba Use This od Wilkinson a IC Cross. A samozřejmě teď uprostřed léta probíhá to nejlepší, co v Čechách máme i na světě, a to je Lety Troll. Takže pokud tam ještě nejste a nemáte jiný plány, rozhodně běžte si užít tuhle skvělou akci a podpořit ty, co to pro vás celý vytvářejí, protože je to neuvěřitelný, jak dokážou udělat ty stage. Já mám pocit, že snad 60 metrů je ta velká stage zleva doprava a 25 nebo 30 metrů vysoká, takže rozhodně to musí být zážitek. Já se tam letos nedostanu, ale těším se příště. Vy posloucháte dál Rádio B, pořad Malý pátek, další skladba je Renaissance od Culture Shock. Příjemný poslech.

A zatím dvě odpropagované akce jsou 15.8. a to je 6. narozeniny Rádia B v Roudnici pod Zámčí a druhá akce, ten samý datum 15.8. Doubrav

Fred V a Graphics. A my jedeme dál a já tady mám jeden pozdrav. Chtěl bych pozdravit Dobrozán, kde pod pergolou chlastají Rumníček a poslouchají hezky náš pořad. Malý pátek na Bčku, tak jim popřejeme, ať se jim pěkně popíjí. Ahoj kluci, a další skladba přímo pro vás je Gold Rush od producenta Danny Bird a Broken Brothers. Užívejte večer, dejte si panáka na mě a my se vlastně vidíme v sobotu. Takže čau!

pozvat na další akci, která se uskuteční 7.8. a to je v podstatě Libochovická pouť. A na pouti jsem si letos pronajal a vymyslel malej stánek s hudbou a občerstvením. Takže pokud budete na Libochovické pouti, zastavte se u zátoky až úplně u Ohře, vedle mostu. Určitě to najdete a já se na vás moc těším. Budeme hrát house, techno a drum and bass a máme na to 2-3 dny, tak to bude mejdan, jako vždy. Libochovická pouť, 7-8, tento měsíc. Nebo následující. V sobotu máme prvního, dneska je poslední den, takže srpen 7-8.

posledních 10 minutek dnešního pořadu. Strašně to letí. A já vás chci ještě pozvat na Roudnický a Litoměřický vinobraní. 12.9. v Roudnici, to máme stage u galerie. A 19.9. je to v Litoměřicích a to máme 2 stage v tunelu. Tak se na vás moc těšíme, na všechny tyto akce. Narozeniny Rádia B, Doubravka v Teplicích, Libochovická pouť, Roudnické vinobraní a také Litoměřické vinobraní. A teď už následuje skladba Bad to Me. Posloucháte Malý pátek na Bčku. Speciální letní edici.

pomalu nám končí skladba Bad to Me od producentů Hybrid Minds a Grace Grandi a my už se dostáváme k další skladbě a to je od producenta High Contrast a co by to bylo za léto, kdyby jsme neměli If We Ever. Posloucháte Malý pátek na Bečku High Contrast.

a my si tuto skladbu usekneme v polovině, aby jsme stihli další hitovku a sami dobře poznáte, co je to za skladbu, a pokud ne, já vám to potom řeknu. Následuje další skladba v pořadu Malý pátek na Bečku. A název mi třeba můžete napsat do chatu na webu Rádia B. Uvidíme. Ale nehledejte na netu. Hezky.

Jsme ke konci, máme tady poslední vstup a já bych se vám chtěl moc poděkovat, že posloucháte speciálně dnes Dobrozán pod pergolu, kde je Mire, Slíba, Láďa, Tom a Píťa. Těším se na vás na každém mejdanu a dávejte na sebe pozor, buďte na sebe hodný, díkům dík a čau za čau. Poslední skladba Together od Logistic. Já jsem DJ Cynic a přeji příjemný večer.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a fool.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Béčko. Béčko. Béčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.